0: Guns N' Roses, Paradise City, zdravíme vás z Rádia Rock, máme 20 minút po 9, 22 koncertov čaká kapelu Kabát v rámci jeseného turné, prídu aj k nám na Slovensko, v októbri budú vystupovať na Zimákoch v Bratislave, Trenčine, vo Zvolene, v Košiciach a v Poprade.
1: Ako sami kabátníci hovoria, tých 22 koncertov v priebehu necelých 2 mesiacov je v ich veku už celkom záhul, ale že zatiaľ to dávajú.
2: Lidi vědí, že my si na těch koncertech už roky prostě dáváme záležet. To je vlastně za odměnu si užít takovýhle turné. Jako ono těch kapel, co jezdí Zimáky, jako my opravdu už moc není. Takže z toho si opravdu vážíme. Přijďte, uvidíte, bude to zase skvělý.
3: Vždycky to bylo maximálně tak hodinu 50, aby to zase nebylo dlouhý, pak už je to unavující.
2: Starší fanoušci, co s náma jsou celou dobu, ty chtějí, hrajte nějaký vykopávky. Když zahraješ nějaký vykopávky, mladí koukají, to neznají, myslí si, že je to nová písnička. Mladší generace, že jo, vlastně ty zase chtějí ty novější. Uděláme třeba, vezmeme 40 písniček, no a z toho těch, já nevím, 28 prostě vybereme.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Rock na plná gula. Rádio Rock.
2: Tequila! Marimba!
3: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.